0: de izčrpaní brez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč brez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že v lekárnách.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno